0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

music is my

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit!
1: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli je v 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem na základní školu. Západní Evropu trápí extrémní sucho. Satelitní snímky odhalily, že Francie kvůli vlnám vedra a absenci srážek za pouhý měsíc drasticky vyschla, přičemž zásoby vody v půdě jsou tam nejnižší od roku 1976. S kritickým nedostatkem vody a požáry se potýká také Španělsko nebo Anglie. Podobný trend rychlého vysychání navíc kvůli tropickým teplotám v těchto dnech postihuje i Českou republiku, a to zejména oblast jižní Moravy. A pojďme také na mistrovství světa, další dramata vrcholící v prodloužení, po kterých zná fotbalové mistrovství všechny semifinalisty. Obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim přehráli Švýcary 3-1 po prodloužení. Favorit hrál od 72. minuty proti 10 po vyloučení Brýla Embola za simulování. Ve 112. minutě pak skvělou ranou rozhodl Julian Alvarez. To Anglie v zápase hraném od 23. hodiny udolala Norsko také v prodloužení po výsledku 2-1. Hvězdou zápasu byl dvougólový Jude Bellingham, který se na mistrovství trefil už 6x. Opora Realu Madrid rozhodla brankou ve 3. minutě prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Hradě Bezděz je dnešní program zaměřený na děti. Probíhá tu dětská neděle. Na děti tu čekají 4 zábavné aktivity, jako třeba poznávačka z přírody. Nebude chybět malování na obličej, balónky ani maxi bubliny. Akce probíhá od 1 do 4 hodin odpoledne a předtím můžete vyrazit i na prohlídku hradu.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě očekáváme velkou oblačnost a místy déště nebo přehánky. Odpolední teploty je mezi 25 až 29 stupni Celsia.
10: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré nedělní ráno, 7:04, s vámi tak lehce společensky unavená Lea a možná malinko nemocný Filip Lejček.
7: No krásné ráno, snad ne.
11: To jsme se sešli tady, co? Já jsem si včera dubkala, hopsela, zpívala, tančila na Hradech, protože jsme odpálili první festivalovou zastávku. Byla jsem tam pátek, sobota a musím říct, že teda nohy bolej, hlavu necítím, tělo asi nemám, ale jsem tady.
7: A stojí to za to, nedoporučila bys to posluchačům?
11: Všema 10, bylo to skvělý, počasí nám přálo, takže kamarádi, určitě vyražte příští týden na Kunětickou horu. My se spolu uvidíme zase na Bezdězu, já vždycky jezdím standardně první a poslední zastávku. A prostě bylo to boží, ale fakt jsem unavená. Možná to je trošku slyšet i na tom hlase. Každopádně pokračujeme, startujeme 7:04 právě teď. Hezké ráno.
10: Hit Radio Kontakt.

0: hezké dobré ráno. My musíme začít obrovskou gratulací, a to Lindě Noskové, protože v 21 letech dobila slavný tenisový Wimbledon, stala se další královnou českého tenisu, byla naprosto úžasná a my jí za to neskutečně děkujeme. Když na závěr děkovala do nebe mamince, která jí k tenisu vedla a dnes už bohužel není mezi námi, tak já jsem bohužel teda viděla jenom záznam videa, protože jak jsem zmiňovala, byla jsem na festivalu Hrady.cz, tak se mi normálně chtělo opravdu skutečně plakat. Bylo to takový silný, krásný, plný emocí, co bychom vlastně my všichni bez našich maminek dělali. Takže Lindo, jsi skvělá, držíme palce, ať je to jen první z mnoha úspěchů. A dokonce tahle neuvěřitelná holka ještě před půl rokem dobrovolničila v africké škole jako učitelka. A já si myslím, že tohle už nemůže být snad ani větší pohádka.
1: No, jsou to krásný příběhy. Já se teda přiznám, že jsem chtěl hrozně koukat a pak mi nějak nebylo dobře, tak jsem to moc neviděl. Ale pro ty z vás, co se vyznají trochu v tenise, tak můžeme říct, že Linda mohla získat titul už ve druhém setu, ve které vedla už 5-2, nedokázala využít 5 matchbolů, takže on to byl asi opravdu hezký zápas. Takže ani Kája Muchová se nevzdala, bylo vidět takový to český lví srdce, ale gratulujeme tady Lindě. A jak jsme zmiňovali, za první místo 104 milionů korun, jak je to s těma daněma, to radši nebudeme rozebírat. Každopádně o nějaký ty penízky bohužel Linda přijde.
0: Ale je to tak obrovský úspěch. Ty brďo, dvě Češky ve finále Wimbledonu. Holky, jste královny.

0: Pink, Close to Me, hezké dobré ráno. 7 hodin 20 minut aktuální čas, neděle, 12. červenec. My jsme tady s Fildou před chvilkou gratulovali Lindě Noskové k vítězství ve Wimbledonu, ale teď chceme taky pogratulovat poražené finalistce, další Češce, Karolíně Muchové. I ta odehrála nádherný zápas a dokonce i ona mohla to vyhrát, ale nevyšlo to. I když už to nevyšlo, tak to prostě zvládla s elegancí, s grácí. A její první slova: chtěla bych pogratulovat teď už bývalé kamarádce Lindě. Prohrát po tak skvělém výkonu, vyrovnávat se s promarněnou šancí a stejně nestrácet humor, takhle to dělají královny a mohli bychom se od Káji učit. Takže Karolínko, jsi naprosto skvělá, boží, obě dvě, ty i Linda. My jsme rádi, že jste obě dvě Češky, že krásně reprezentujete Českou republiku. A prostě jsme vám drželi palce, bylo to naprosto famózní.
1: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku. Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
2: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
1: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
2: Moře smyslů v IQ Parku.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V ulicích jednoho z čínských měst se objevil netradiční účastník provozu, robotický žebrák. Tento technologický výstřelek pocházel mezi chodci a prostřednictvím displeje a reproduktorů žádal kolem jdoucí o finanční příspěvky. Peníze prý nutně potřeboval na zaplacení elektřiny, aby se mohl znovu dobít. Vodní dobrodruh z Blanska se vydal na extrémní dálkovou plavbu. Na obyčejném nafukovacím paddleboardu se rozhodl splout řeku Odru a dorazit po ní až k Baltskému moři. Sebou veze nejnůznější vybavení v nepromokavých vacích a jeho neobvyklá cesta budí podél břehu velkou pozornost. No a kuriozní případ museli řešit v budově polikliniky v Domažlicích. Německého pacienta, který se zdržel v ordinaci, tam nechtěně uzamkla uklízečka, která si jeho přítomnosti nevšimla a budovu po šichtě zakódovala. Zmatený muž se dostal ven až po zásahu přivolaných bezpečnostních složek.
2: To mi trošku připomíná Kateřinu Brožovou, jak zůstala zamčena někde v tom nákupním centru nebo v nějakým nákupáku s nábytkem, tuším.
1: Tak, no tak ono se to může stát, že jo? Jako, no tak na tebe zapomenu, tam sedneš na křesílko někde za roh. To je hned.
2: Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno. Vy nám píšete už spousty zpráv, jak jste rádi, že jsem zpátky. To je strašně hezký a to jsme se neslyšeli jenom jeden den, protože měli jsme spolu snídaní šampionů. Ale nebojte, zítra už bude tady Míša Knejp, ale taky vlastně včera byla Kačka Pechová, protože jsem byla na Hradech. Dokonce mi tady napsal Jirka: "Ahoj Lonko, na Hradech se byla úplně skvělá, umíš vždycky udělat dobrou atmosféru. Vy jste zlatíčka. Děkuju moc za všechny krásné zprávy. Rádio je prostě láska, i když bych byla sebevíc unavená, tak rozhodně tady s vámi chybět nechci." Tak klidně pište dál, co děláte, vstáváte, usínáte. Jak to vypadalo na Hradech, se můžete podívat i na můj Instagram Lea Giongiosi. To je asi taková jediná sociální síť, kterou docela aktivně používám. Jinak Facebook jde úplně mimo mě. Za chviličku Miley Cyrus, One Direction nebo taky Linkin Park. Tak hezké dobré ráno.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
3: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
2: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
3: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
2: Zahradagalas.cz.
4: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou neděli za minutku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na místo modernizace je to zbytečná byrokratická zátěž, domnívají se malé a střední podniky. Řeč je o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, které mělo od dubna nahradit téměř 30 formulářů, což podle Ministerstva práce a sociálních věcí povede k digitalizaci a zjednodušení. 9 z 10 těchto firem ale hlásí více práce s vyplňováním dat pro stát, přičemž pro více než 64% z nich se tato zátěž zvýšila výrazně. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je od pátku po požáru uzavřena. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds, napsala v sobotu agentura DPA. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Železniční společnost Deutsche Bahn totiž informovala o rozsáhlých škodách. A pojďme také na tenis. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále dvou českých reprezentantek porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná vůbec o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Tradiční zásadská pouť svatého Prokopa je opět tady. Na kapelní louce v zásadě dneska můžete vyzkoušet kovářskou a sklářskou dílnu, kde si můžete i něco vyrobit. Zahraje swingová kapela, budou taky stánky s ručními výrobky. Děti se můžou těšit na kouzelníka, skákací hrad, malování na obličej i diskotéku.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, to na severovýchodě očekáváme velkou oblačnost a místy déšť nebo přehánky. Odpolední teploty je mezi 25 až 29 stupni Celsia.
13: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitradiem a Leonou Děnděši.
14: Dobré ráno, je neděle 12. červenec, mrkneme spolu na festival Hrady.cz, jaký to bylo, kde jsem pátek, sobota moderovala první letní zastávku na Točníku. Počkejte si na to, jinak sama skvělá muzika. Hezkou neděli.
13: Hitradio Kontakt.

0: Love the way you lie, Eminem, Rihanna, hezké dobré ráno. Jdeme na Hrady, odkud jsem se vrátila, konkrétně z Točníku. Pátek, sobota byla první festivalová zastávka festivalu Hrady.cz, kam vám rozdáváme lupeny, někdo z vás tam byl, díky za vaše zprávy. Příští zastávka je na Točníku, taky Švihov, Hluboká nad Vltavou, Veveří, Bouzov, Hradec nad Moravicí, Kunětická hora a hlavně Bezděz, tam je ta poslední, tam se spolu zase uvidíme, uslyšíme. Už je to taková letitá tradice, kde jsem vždycky na první zastávce a na té poslední, protože to prostě miluju a hlavně z toho severočeského kraje i pocházím. Každopádně, přátelé, bylo to skvělý, nezapomenutelný. Čerstvý vzduch, hudba, láska, pití, zábava, jídlo, prostě nová přátelství vznikala. Stojí to za to. Takže kdo jste nebyl, rozhodně vyražte, protože těch zastávek bude ještě 7. Dokonce je velmi nabitý i line-up. Co se týče účinkujících, naprosto skvělý Daria Landa, Rybičky 48, Miraj, MiG-21, Trautenberg, Harley, Rytmus, Lenny, Xindl X, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Grey 256, takže i Omladina si přijde na to své, jak já říkám. A bylo to prostě jedno... Já nevím, jak to mám říct, Filipe. Já jsem ještě tak společensky unavená a umluvená z těch 2 dní, protože to bylo fakt jako naprosto skvělý, tak asi to teď vem za mě.
1: No tak já se přiznám, že jsem na Hradech.cz ještě nebyl a teď si uvědomuji, jaká je to chyba, když se slyším, jak o tom nadšeně mluvíš, protože Lea je dneska opravdu unavená, ale teď, když jsem viděl to nadšení a jiskru v očích. Přátelé, když jste slyšeli všechny ty zastávky, mrkněte na web a na nějakou, kterou máte třeba nejblíž, vyražte, nebo si udělejte výlet právě do té nejvzdálenější, trošku dobrodružství, jeďte vlakem a udělejte si krásný výlet. Přespěte,
0: strávíte 2 dny na čerstvém vzduchu, můžete, tam je vlastně i stanové městečko, nebo si tam objednáte někde nějaký penzion, hotel, chatičku, cokoliv. Prostě stojí to za to, je léto, má být krásně, takže Hrady.cz, mrkněte na web. Můžete i na můj Instagram, něco jsem tam dávala ze zákulisí, jak to vypadalo, Lea Giongiosi, anebo samozřejmě mrkněte i na sociální sítě festivalu Hrady.cz. Teď už jdeme hrát Juanes, La Camisa Negra. No, já jsem včera protančila a prochodila střevíce, nebo spíše žabky. Bokem doprava, bokem doleva, tančilo se, zpívalo se, nepilo se, protože jsem řídila, ale prostě bylo to skvělý. Tak ať už máte ráno jaké.

0: Rudimental, Ella Henderson, Alibi. 9:45, hezké dobré ráno. Přátelé, kamarádi, my tady pro vás dneska máme něco speciálního. Vzhledem k tomu, že jsem tady včera v éteru s vámi nebyla a vy jste vždycky zvyklí na tu naši úžasnou narozeninovou ruletu, tak dneska budou dvě. No? A já cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Takže dvěma z vás uděláme velkou radost i s nezapomenutelným zážitkem, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak dobře pozorně poslouchejte, jo? Do té doby skvělá muzika Calvin Harris, Offspring a nebo Zara Larsson.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, kuriozní krádež vyšetřují policisté v sousedním Německu. Neznámý pachatel se tam vloupal do velkoskladu mražených výrobků a odvezl si odtud přes 3 tuny prémiové zmrzliny. Kriminalisté teď pátrají po chladírenském voze, který musel zloděj k odvozu tak obrovského množství sladkostí bez pochyby využít. V britském Manchesteru ocenili roční domácí kočku, která zachránila život svému spícímu majiteli. Zvíře vytrvalým mňoukáním a škrábáním na hrudník muže probudilo v momentě, kdy v kuchyni začal unikat plyn z vadného sporáku. Majitel tak stihl včas vyvětrat a přivolat záchranné složky. Francouzský běžec, který kvůli zranění nemohl odcestovat na plánovaný prestižní maraton, si závod vynahradil doma. Na své malé kruhové zahradě naběhal potřebných 42 kilometrů. Aby této mety dosáhl, musel kolem svého domu oběhnout neuvěřitelných více než 700 okruhů.

0: Dobré ráno. Narozeninová ruleta. Dneska dvakrát. Těšíme se, komu z vás uděláme radost. Dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Alanis Morris, Michael Jackson nebo Abrakadabra. Třeba nám něco přičaruje i Lady Gaga.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: má svůj zvuk.
1: Cinknutí ledu.
0: Smích přátel.
1: Hudbu, kterou máš rád.
0: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
1: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
0: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
1: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
0: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americké síly CENTCOM dokončily tento týden už třetí vlnu útoku na Irán, při které přesnou municí zasáhly zhruba 140 vojenských cílů. Šlo o odvetu za předchozí napadení obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Irán reagoval odpálením raket a dronů proti svým sousedům v Perském zálivu a prohlásil klíčový průliv za uzavřený. Americké velitelství však tvrdí, že mezinárodní námořní plavba strategickou trasou dál pokračuje. Společné hlídky dopravní policie a inspekce silniční dopravy vyrazí v létě na silnice s cílem tvrdě zakročit proti hazardu řidičů kamionů a autobusů. Rozsáhlé kontroly se zaměří na hlavní transitní trasy i turistické uzly. Hlídky budou kontrolovat zejména střídání karet řidičů, ignorování povinných pauz a nebezpečné přetížení vozidla, která kvůli únavě šoférů představují obrovské riziko pro bezpečnost. Tragická nehoda, při níž zemřeli dva závodníci ze zahraničí, poznamenala sobotní program motocyklového šampionátu Alpe Adria International na Masarykově okruhu v Brně. Oběťmi jsou 32-letý německý jezdec Filip Stenmeier a 43-letý rumunský závodník Adrian Rus. Jde o první smrtelnou nehodu při profesionálních závodech za téměř 40-letou historii Nového brněnského okruhu. Organizátoři se pod dojmem tragédie rozhodli zbývající část víkendu nového programu úplně zrušit. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Zprávy z regionu nebudou teda asi.
9: Budou, já jsem tam totiž dala špatný, ale
8: a to nevadí, dáme si je, teď pojďme na ně.
10: Čtvrtým závodem letošního mistrovství České republiky v rally je rally Bohemia Mladá Boleslav. Nedělní program zavede soutěžní posádky na území Libereckého kraje, kde se pojede 7 náročných rychlostních zkoušek. Před Libereckou radnicí navíc probíhá taky přehlídka elektromobilů a dalších vozů s alternativními pohony budoucnosti.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: V jeho západní polovině území dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Odpolední maxima 29 stupňů Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děngéši.
9: Hezké dobré dopoledne, neděle, 12. červenec, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta čeká na někoho z vás, tak komu pak uděláme radost, co?
12: Hitrádio Kontakt.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svěcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš...

0: dopoledne. Hej, rádio s vámi, taky Filip Lejčík a Lea Děnděši. Waterfall. 9 hodin, 9 minut, aktuální čas. Tenis jsme včera ovládli, jasně to už bylo, ale stále se hraje ještě mistrovství světa ve fotbale a já se musím přiznat, že mě prostě v hlavě pořád zní Haaland, Haaland.
1: Haaland, Haaland.
0: Na to udělali tu písíčku nebo co
1: no,
0: to
1: Haaland, je? No Haaland, Haaland, oni vlastně zpívají.
0: A všude na mě vyskakuje dvoumetrový blondáček, prostě 23-letý fotbalista, který velmi bude asi úspěšný. Ale říkám, jde to úplně mimo mě, ale jakmile zapnu sociální sítě, konkrétně Instagram, tak všude je Haaland. A je to jako hustý, jak se to strašně rychle jako vreje do hlavy, vůbec ať už ta videa nebo ta melodie. Filipe, pojď nám k tomuto pánovi něco povědět a hlavně k mistrovství světa
1: ve fotbale. No, k tomuto pánovi vám povím, že ten už na mistrovství světa dohrál, protože Norsko včera prohrálo s Anglií v prodloužení, to znamená končí a nepostupuje do semifinále.
0: Dobře, a zeptám se tě, co znamená takovýto hru.
1: Hru. A no. Tak to má být nějaký norský jako z historie, že oni snad
0: je to
1: jako,
0: skvělý, ale...
1: něco přeplavali, vlastně jako převeslovali ano. Historicky, takže to bohužel pro ně včera to dělat nemohli, protože prohráli s Anglií v prodloužení. No a když se odkloníme ještě od Haalanda, tak Argentina v noci vyhrála po prodloužení se Švýcarskem, takže znovu něco pro dámy. Dnes se fotbal nehraje, máte klid, zítra taky ne.
0: Takže žádné výmluvy, pánové, že dneska je fotbal, jo, udělejte si čas na své drahé polovičky.
1: Přesně tak. A 14. v úterý tedy v 9 večer Francie, Španělsko. Senzační zápas, to už je semifinále. A druhý semifinále ve středu večer Anglie, Argentina. Takže už máme jenom 4 týmy. A zajímavostí je, že všechny tyhle 4 týmy jsou top 4 v žebříčku FIFA. Takže já se těším na semifinále a trošku se těším, že už bude konec, protože je to dlouhý.
0: A koho by si přál ve finále?
1: Já bych si přál finále Anglie, Francie.
0: Já bych si přála finále Lejček a Děnděši.
1: Dobře.

0: Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, Hit Radio s vámi. 3 minutky po 9:15, tak narozeninová ruleta se bude roztáčet právě teď pro někoho z vás, tak volejte 800 937 937.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
4: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Soler, La Cintura, narozeninová ruleta den. Přerostáčet pro někoho z vás. A ty mě nerozespívej, Filipe. Jo, nebo ti budu říkat Fittipaldi. Tak narozeninová ruleta. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Halo, halo. Aha, takže nám asi někdo utekl, nevydržel. Tak přátelé, volejte 800-937-937 právě teď, protože vím, že to byl ženský hlas, asi to nevydrželo. Tak já se ptám, koho máme na telefonu teď. Halo, halo.
1: Tady Dana, ahoj.
0: Ahoj, Danuško, odkud voláme?
1: Z Plzně.
0: Z Plzně, a jaký je víkend v Plzni?
1: No nádherně, včera jste se koupali v bazénu, na sluníčku, pod slunečníkem, všechno střídat.
0: No tak to je skvělý. A co bude dneska k obědu?
1: Dneska k obědu bude rajská omáčka, knedlík a masičko.
0: Tak Filip se tady usmívá a ptá se, kam má přijet dneska na oběd.
2: No do Plzně, že jo, to říkala.
1: No, do Plzně, no to je jasný.
0: To je hoďka od Prahy, to zvládneš.
1: Jo, to je krásný.
0: No tak jo, tak Danuško, kdo má ve vašem okolí narozeniny? Měl nebo bude mít?
1: No měli jsme už a nemohu se dovolat, je to teda od května, jestli to nevadí.
0: Děláme, že to neslyšíme, nevadí.
1: Dobře. Takže můj manžel 3. května, já 9. května a naše vnučka 17. května.
0: Tak pro koho budeme roztáčet? Potřebujeme jedno jediné datum.
1: Pro vnučku. Dobře. 17. května.
0: 17. května, už to tady vyťukávám do počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky ze 17. května, kdy vnučka měla narozeniny a na tobě, Danuško, bude jeden z těch songů vybrat. Pozor, jednotlivé ukázky, nemůžeš se k ním vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo rulety právě teď. Rodina vlasatá pěvecká skupina Kelly Family z 90. let. An Angel, chceme nebo ne?
1: No, asi půjdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo číslo 2. Cool the Gang a Celebration. Co teď?
1: Určitě berem.
0: To je nadšení, určitě berem.
1: Ano.
0: No tak to rádi tady slyšíme, pozitivní nálada v hlase. Tak Danuško, teď můžeš zpětně své vnučce popřát a sdělit cokoliv máš na srdci nebo někoho skrz éter pozdravit. Pojď na to.
1: Tak ahoj Tárinko, já ti přeju všechno nejlepší dodatečně ještě jednou k tým krásným 7. narozeninám a přeju ti, ať si pořád tak veselá a hbitá a sportovní a ať ti to vydrží celý život a dobrá nálada.
0: To je krásný, babi. My se tady s Filipem přidáváme, babičino přáníčko, bylo úžasné, tak přejeme hlavně zdravíčko, to je to nejdůležitější. No a samozřejmě tady máme i nezapomenutelný zážitek, jestli nás pravidelně posloucháš.
1: Ano.
0: Tak my tady máme Allegri, což je firma na zážitky, můžeš se podívat i na webové stránky firmanazážitky.cz, stejně tak i naši posluchači, nebudu to prodlužovat, protože je tady flyboarding s mistrem České republiky, Petrem Civínem. Víme, co je flyboarding?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, ale už to někdy zkoušela?
1: No já určitě ne, ale nevím, jestli v sedmi letech asi je to ještě brzo.
0: Já myslím, že ta věková kategorie je tam nějaká určená, ale jde to i pro menší, za doprovodu vlastně Petra a nebo někoho zkušeného. Není to nebezpečný, můj syn na tom byl asi, když mu bylo 11 tenkrát a bylo to naprosto skvělý, dneska už je mu 15, takže je to asi o domluvě, ale určitě se s tím dá něco udělat a vymyslet.
1: Dobře,
0: Petr Civín je skvělý, měli jsme ho tady před časem i v rádiu a zažili jsme jeho vlastně show naživo a je to fakt jako neuvěřitelný a vyzkoušet si to. Paráda. Tak no, gratulace určitě. Veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už Cool the Gang. Celebration. Měj se krásně, Danuško.
1: Ahoj. Ahoj.
0: No a přátelé, my dneska budeme točit narozeninovou ruletu ještě jednou, tak rozhodně poslouchejte dál.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
5: Trefíte se?
6: Tek se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
7: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
7: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Výroční 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je minulostí. Červený koberec letos přivítal hvězdy světového filmu. Cenu za celoživotní přínos převzal herec Dustin Hoffman. Přijela i francouzská herečka Juliette Binoche a nečekaně se objevila také Natasha Kinski a své filmy uvedli Kevin Bacon, Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a spousta dalších tvůrců ze světa i z Česka. Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2 500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Další dramata vrcholící v prodloužení, po kterých zná fotbalové mistrovství světa všechny semifinalisty. Obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim přehráli Švýcary 3-1 po 120 minutách a tady prodloužení. To Anglie v zápase hraném od 23. hodiny udolala Norsko také v prodloužení po výsledku 2-1. Hvězdou zápasu byl dvougolový Jude Bellingham, který se na mistrovství světa trefil už po 6. Teď má šampionát dvoudenní pauzu a už v úterý se večer hraje první semifinále mezi Francií a Španělskem. O den později to bude souboj Argentiny s Anglií. Oba zápasy mají pro českého diváka příjemný start a to od 21 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na Hradě Bezděs je dnešní program zaměřený na děti. Probíhá tu dětská neděle. Na děti tu čekají 4 zábavné aktivity, jako třeba poznávačka z přírody. Nebude chybět malování na obličej, balónky ani maxi bubliny. Akce probíhá od 1 do 4 hodin odpoledne a předtím můžete vyrazit i na prohlídku hradu.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě očekávejte také místy déšť a nebo přehánky. Odpolední maxima 9 a 20 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
10: Krásné nedělní dopoledne, 12. červenec. Pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů. BB Rexa nebo Imagine Dragons právě teď.
9: Hit Radio Kontakt.

0: Už jsme to dneska ráno udělali, ale tahle příležitost chce prostě další a další a další opakování. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Včera jí fandil celý Přerov, ve kterém hraje v místním tenisovém klubu. A dokonce na břehu Bečvy byly tisíce lidí u velkoplošné obrazovky. A tady máme pro vás jeden citát přímo z místa. Strašně jí to přeju, jsou to totiž 2 roky, co jí při Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. Teď ho prostě vyhrála, to je wow. V 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože, nedokážu to popsat, strašně to naší Lindičce přeju, řekla manažerka klubu Daniela Huďková.
1: Jsou to nádherný příběhy, hlavně v tomhletom věku. A musí to být, my si to neumíme představit, jo, ale pro toho sportovce, který třeba, nevím, před 2 rokama vůbec jako nesnil, že by hrál v finále Wimbledonu a teď to najednou jako vyhraješ, ta sportovní cesta je taková hodně neuvěřitelná a
0: krásná.
1: Krásná. Strašně se mi to líbí, jak ten progres během roku, dvou může prostě nastat a najednou je prostě jako na vrcholu. Samozřejmě ten tlak na ní teď bude sílit, na druhou stranu není to jenom o tomhle turnaj, určitě bude dostávat i obchodní nabídky, protože vítězka Wimbledonu, to už může být na billboardech velkých značek a tak, takže já jí to taky strašně přeju, neznám Lindu, ale obě holky, co včera hrály, moc sympatický.
0: Takže Karolína i Linda, obrovská gratulace, jste naše královny.

0: Hezkou neděli, 11:02 a narozeninová ruleta s číslem 2 se roztáčí za několik málo okamžiků, takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
7: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
6: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
7: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
6: Zahradagalas.cz.
8: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta s číslem 2. Jdeme na to, protože někoho z vás už máme na telefonu. Hezkou neděli, kdo tam?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Jani, odkud?
1: Klatovy.
0: Klatovy. A jaký byl tvůj plán na víkend? Co jsi zažila, prožila, nebo co tě čeká?
1: Tak máme tady sofles pouč.
0: Koho?
1: Je pouč.
0: Pouč, ano.
1: Klatovskou pouč. Takže včera jsme byli na pouti, dneska uvidím, co bude dál, jestli půjdeme znovu. Nebo...
0: A nějaká dovolená tě čeká?
1: Zatím neplánuju.
0: Neplánuješ, tak to máme podobný i Filip. My budeme v práci celé léto. Každopádně prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny nebo měl.
1: Tak je to možná trochu sobecký, ale dneska mám já.
0: Dneska není to sobecký, sebeláska je důležitá. Kolikáté prozrazovat nebudeme, takže přímo dneska, 12. Ne. července?
1: Přímo dneska.
0: No tak to je skvělý. A máš někoho, s kým to oslavíš?
1: Mám určitě, mám tady partnera a čekám, že možná dorazí i děti.
0: Super, tak nebudeš samotinka, takže bude narozeninová oslava.
1: Asi jo.
0: No tak skvělý, takže datum známe, jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem tvých narozenin. Na tobě bude jednu si z těch ukázek vybrat, avšak ty už to znáš, že jo?
1: Znám, ano.
0: Dobře, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď.
1: Dobře.

0: U2 a One. Chceme nebo ne?
1: Jdeme dál.
0: Dobře. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: To není špatný, ale třetí to zkusíme ještě.
0: Dobře. Justin Timberlake.
1: A jo, tak to je. Jo.
0: Dobře. Dobře. Tak my ti tady s Filipem popřejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, lásku, ať jsi šťastná a zdravá.
1: Děkuji.
2: No a hlavně hodně úsměvů přejeme vždycky, protože úsměv ten dělá, jak se říká, den.
1: Přesně tak, ten je důležitý.
0: Tak my se na tebe usmíváme, stejně tak i na naše posluchače. A samozřejmě i dneska tady máme od partnera firmy na zážitky taky pro tebe jeden zážitek. Otázka je, jestli to budeš chtít vyzkoušet ty, nebo partner, nebo děti. Máš ráda vodu?
1: Vodu? Plavu ráda, ale potápění nemám ráda. Třeba.
0: A co nějaký vodní zážitek zažila jsi?
1: Ani asi ne.
0: Už jsi někdy jezdila na prkně v plavkách?
1: To vůbec ne.
0: Tak žádný problém, protože my tady máme wakeboarding s veškerým vybavením, blackem, pronájem na celou hodinu jenom a jenom pro tebe a někoho dalšího, až 3 osoby.
1: Aha, tak to
0: a stojí to za to, nikdo se ti nebude smát, nikdo na tebe nebude koukat, bude tam mít trenéra, pronájem, vlek, vybavení, wakeboard, super.
1: Jejde, dobře. Tak vyzkoušíme určitě.
0: Přesně děkuju. Tak, můžeš vyzkoušet nebo někomu darovat, je to na tobě, tak nám vydrž na telefonu. Ano. A Justina Timberlakea posíláme teď za tebou. Měj se krásně.
1: Díky moc.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý to je, dovolat se k nám do studia, něco vyhrát, nezapomenutelné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme.

0: a přijde vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože budeme hrát hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže už teď nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. Třeba má někdo narozeniny, svátek, nebo ho jen tak chcete pozdravit skrz éter Hit Rádia. Tak my se vám pokusíme to vaše přáníčko splnit. Pište, můžete i na náš Instagram Lea Giongiosi nebo Filip Lejček a samozřejmě hlasovky, volání, SMSky, všechno tady máme. Tak od 11 hity na přání k vaření.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, 2:58 a další zprávy, vítejte u nich. Na letních táborech a dětských akcích by se mohl rozšířit okruh profesionálních zdravotníků o lékárníky nebo dětské sestry. Tento návrh, který reaguje na fakt, že na táborech dochází k polovině všech úrazů ze zájmových aktivit, pondělí projedná vláda. Novinka by měla ulehčit organizátorům, kteří dosud spoléhali hlavně na absolventy kurzů první pomoci lékaře či záchranáře. Čas na atomových hodinách se stále více rozchází s rotací Země, která se v posledních letech zrychluje. Experti proto zvažují zavedení vůbec první negativní přestupné hodiny, což by v praxi znamenalo odebrání celé jedné hodiny z globálního času. Tento krok by měl vyřešit hrozící chaos v digitálních sítích a satelitní komunikaci, kde hrají roli i milisekundy. A pojďme také na sport. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaye Gilbert. 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly a podepsal kontrakt na 3 roky. Klub to oznámil na svém webu. Gilbert na jaře vstřelil 2 góly a v Ostravě se stal už 5. letní posilou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Tradiční zásadská pouť svatého Prokopa je opět tady. Na kapelní louce v zásadě dneska můžete vyzkoušet kovářskou a sklářskou dílnu, kde si můžete i něco vyrobit. Zahraje swingová kapela, budou taky stánky s ručními výrobky. Děti se můžou těšit na kouzelníka, skákací hrad, malování na obličej i diskotéku.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: V jeho západní polovině území dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Tady ve studiu je veselo, úsměvno, ale venku bude odpoledne až 29 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
8: Tak přátelé, my se k vám vracíme zpátky. Leonka dostala nějaký záchvat smíchu, má asi 2 minuty, takže dokonce nechala zcela výjimečně mě otevřít celou tuhle hodinu. Takže už jsi schopna mluvit, nebo ne? Jestli přátelé ne, tak prostě k tomu vašemu obědu a tak dáme hity k vaření, jak jste zvyklí. Čekají nás třeba kabáti Ava Max, Freddie Mercury anebo Alex Warren.
12: Je to tak, přátelé, já prostě nemůžu zastavit ten smích. Možná se to někdy někomu z vás stalo, že vás rozesmála úplná blbost a je to takový ten smích, kde i pláčete.
8: No,
12: prostě.
8: Brečí. Leonko, zažehni tu muziku, jdeme na to.
12: Ty napřání, podle vás.

Hezké dobré dopoledne, 11 hodin, 11 minutek, už jsem zpátky. Ale normálně někdo z vás to určitě taky zná, že když se začnete smát, tak někdy ten smích prostě nejde zastavit a propukne to až v takový hysterický smích, slzičky, štěstí, radosti, tak tohle se mi přesně stalo. Asi 10 minut jsem se nemohla přestat smát, poplakala jsem si a tak podobně, takže dejte klidně vědět, jestli to někdo znáte, takový ten pocit. Myslím si, že jsem dneska před chvilkou omládla o takových 25-30 let. Každopádně hezkou neděli. Jdeme hrát hity na přání k vaření. Píšete nám SMSky na 777-937-777. Jako to udělala Hanka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Don't Dream It's Over. Uděláš nám velkou radost. Dneska vaříme, co dům dá, protože jsme nebyli ani na nákupu. Zbylo nám spousty jídla, ale možná si i něco ugrilujeme. Bylo by to pro mého Martinka. Táto, milujeme tě. To je hezký. No tak jo, zahrajeme. A mezi tím si pište dál. Bude taky slibovaný Freddie Mercury, Alex Warren. O to si tady napsala Péťa. A co bude dál, tak je na vás. Pište si.

0: v poledne, pokračujeme dál, píše nám tady Péťa a Dáša Sekáčuj. No čau Leonko a Fildo, konečně v tom super rádiu sestava, která je fakt super. Dnes mám pečené maso a brambory s rečetovým salátkem, ale žena a dcera si dělají palačinky s lotusovou pomazánkou a k tomu maliny. To já chudák fakt nemusím. Prosím o zahrání od Tomiho Keše Macchiato. Díky všem, přeji hezký den a dobrou chuť. Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. A dokonce ještě Péťa napsal, Leonko, stalo se mi v autobuse, že jsem si vzpomněl na fakt komickou situaci a začal jsem se smát a nedalo se to zastavit. Okolí na mě koukalo jak na blbce, napsal horší slovo, ale to nebudu říkat do éteru, ale prostě nedalo se, byl jsem obětí pocitu a emocí. Naprosto souhlasím s tímhle, Péťo, protože ano, já jsem se vás ptala, jestli se vám někdy stalo to, že jste prostě dostali takový ten záchvat smíchu, který nešel zastavit. Tohle se stalo mně asi 10 minut zpátky, ale pojďme se usmívat, protože život je hned krásnější. A Tommy Cash za moment z éteru Hit Rádia.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: 800 937 937, volejte právě teď. Já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru. Tak volejte. Zahrajeme podle vás, pozdravíme, koho si budete přát, pokecáme, jaký jste měli víkend, jaké máte plány na léto a hlavně, co dneska vaříte. Takže 800 937 937 a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo? Halo, halo, dobře, zase se mě někdo bojí, tak další. Halo, halo?
1: Kdo? Ahoj, tady Kačka.
0: Ahoj, Kačko, odkud voláme?
1: Z Opavy,
0: ta-ta-ta-ta-ta-ta. Doufám, že se máš krásně. Co dneska vaříte?
1: Dneska vařím špagety a omáčku. Vegetovou.
0: Ano.
1: To mají děti nejradši, takže...
0: Dobře. Takže a nějaké dneska plány na prázdniny, dovolená? Chystáš se někam?
1: Tak zatím vybíráme. Já ještě teďka mám 2 týdny pracovní, ale chystáme se asi k moři. Někde.
0: Já miluju ten váš moravský přízvuk. Takže chytáme se k moři, vybíráme.
1: Krátké zobáky.
0: Krátké zobáky. Ano. Já mám ráda krátké zobáky. Každopádně prozraď, co ti zahrajeme, čím ti uděláme radost.
1: Tak kdyby to bylo možné, tak Divokého byla Lahůdky.
0: Jasně.
1: Tu máme doma nejradši.
0: Ano, Lahůdky. Už je tady mám. A pro koho to bude?
1: Takže bude to pro moje děti, pro Emilku a Eliotka. Včera vlastně Emilka slavila narozeniny s rodinou.
0: Ano.
1: A taky pro našeho tačku Lukyho.
0: Eliot je strašně krásný jméno, jak jste na něj přišli?
1: No, my jsme chtěli něco, Emilka je vlastně starší, máme Emily a chtěli jsme něco taky na E pro syna, a aby to nebylo něco typicky českého.
0: Jasně.
1: Takže nám trvalo trošku, než jsme se zhodli na tady tom.
0: Ano.
1: A jako jo, nakonec to klaplo, domluvili jsme se a klaplo to.
0: Strašně krásný jméno, Emily Eliot, nádhera. Tak Divokej byl letí, jede do Opavy právě teď za vámi. Měj se krásně,
1: tak, ahoj. Děkujeme moc, taky ahoj.
0: Ahoj.

0: hity na přání k vaření pokračují dál. Chodí nám tady spousty zpráv i na můj Instagram Lea Giongiosi, kam si napsala Tereska. Ahoj Leonko, prosím zahraj cokoliv od Green Day, bylo by to pro mého Jirku, který se rozhodl, že nám dneska udělá bramborovou kaši a karbanátky a dokonce i okurkový salát, tak jsem zvědavá, jestli se mu to povede. Rádi vás posloucháme, jste super, díky moc, taky nám tady píše Tereza. Ahoj Leo, prosím zahraj See You. Chandelier, uděláš nám taky velkou radost, jestli se na nás vůbec dneska dostane. Bylo by to pro všechny, kteří poslouchají Hit Radio a kteří jsou v práci. Díky, že jste s námi, nejsme v tom sami, jsme v tom s vámi. Jo, teď jsem se do toho trošku zamotala, ale to nevadí, anebo je to tak zvláště napsáno. Každopádně si ji zahrajeme taky Nelly Kelly a doplní je Pink. O tohle jste si napsali, tak tohle ještě do pravého poledne.
1: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
2: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
3: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
4: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
3: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
4: Moře smyslů v IQ Parku.
3: Moře smyslů jen v IQ Parku.

0: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
1: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
0: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
1: Moře smyslů v IQ Parku.
0: Moře smyslů jen v IQ Parku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Hasiči už je čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje 6 jednotek, které nadále skrápí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou. Lokalita je stále ohraničena páskami a o přístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Policisté varují před letním nárůstem vloupání do domu a bytu a doporučují nepodceňovat prevenci před odjezdem na dovolenou. Základem je důkladně uzamknout všechna okna i dveře a požádat sousedy o pravidelné vybírání poštovní schránky, aby dům nepůsobil opuštěně. Přítomnost obyvatel můžete snadno nasimulovat pomocí automatických spínačů světel nebo chytrých zásuvek. Odborníci také důrazně varují před sdílením fotek z cest na sociálních sítích, které pro zloděje fungují jako přímá pozvánka. Zraněním kolena a rychlou prohrou s Američanem Maxem Hollowayem skončil návrat bývalého šampiona smíšených bojových umění MMA Conora McGregora po 5 letech. Sobotní zápas organizace UFC, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, tedy trval jen minutu a 9 sekund. McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Čtvrtým závodem letošního mistrovství České republiky v rally je Rally Bohemia Mladá Boleslav. Nedělní program zavede soutěžní posádky na území Libereckého kraje, kde se pojede 7 náročných rychlostních zkoušek. Před Libereckou radnicí navíc probíhá taky přehlídka elektromobilů a dalších vozů s alternativními pohony budoucnosti.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
6: V jihozápadní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy také déšť nebo přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 29 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré odpoledne, teď už pár minutek popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte svoje nedělní obědy, my pokračujeme dál, skvělá muzika, samý skvělý hit, dobrá nálada, díky, že posloucháte.
9: Hit Radio Kontakt.

0: Neděle odpoledne, dobrou chuť, pokud právě baštíte ty vaše úžasné obědy, které voní až sem k nám do studia. Každopádně dámy, netrapte se posilováním bříška, jo? Chlapi na vás v létě na pláži zajímá jen pevný zadeček a poprsí, co si budem. Vaše bříčko, bříčko? Fakt jsem řekla bříčko?
1: No tak asi nějaká hříčka tě tam skočila.
0: Ne, bříško vás prý nechává v klidu. Takže naše bříška vás chlapi nechávají v klidu, respektive jste k němu tolerantní. Naopak my, ženy, nám se líbí mužská široká záda, svalnatý trup. Údajně teda, jo? Říkají to jakýsi vědci, já nevím. Ale pozor, daleko víc upřednostňujeme chlupatý hrudník než ten depilovaný. S čím taky absolutně nesouhlasím. Mě úplně jedno, jestli máš třeba pupíček, nebo nemáš pupíček, nebo tam máš pekáč buchet, ne?
1: No, ale s tím hrudníkem je pravda, že vždycky, když si to jako vezmu doma, tak dostanu jako vynadáno, že to nevypadá dobře. Ale mě to tam prostě
0: vzrcadlí. Počkej, co si jako vezmeš? Ty si holíš hrudník?
1: No, ale třeba jednou za dva roky si to vemu.
0: Ne.
1: Jenže ono to pak hrozně jako štípe přes tričko, takže on to opravdu není jako dobrý nápad. A s tím, jak jsi říkala, bříška, zadečky a tak, tak to se jako každý asi vyhodnotí sám. No tak já znám samozřejmě chlapy, který ti řeknou, že přesto nejede vlak, když má jako ženská trošku bříško. Některý zase řeknou, že jim to vůbec nevadí, takže je to hodně subjektivní záležitost.
0: Hele, tak chlapy, který říkají, že přesto nejede vlak, nejsou žádný chlapy.
1: Přesně tak, chlapy.
0: To jako fakt ne chlapy, hele, koukejte se po chlapit, protože jestli ženě říkáte něco o jejím bříšku, palec dolů.
1: No, mělo by to hlavně být tak, že pokud to říkají, tak by sami ale měli být tady jako vyštíhlený
0: taky,
1: a vysportovaný.
0: Taky, ale prostě buď toho partnera miluješ nebo nemiluješ a neřešíš, jestli má tady bříško nebo nebříško. Pane bože, kde to jsme? Jdeme radši k muzice.

0: 12. červenec, leto v plném proudu, tak co se týče zmrzliny, jsme my Češi národ konzervativců, ale možná z nás někteří už to víte. Prostě nejraději máme už celé roky oblíbenou vanilkovou zmrzlinu. Co celé roky, celé generace. Kromě vanilkové dál vede taky Nanuk Míša a čokoládová zmrzka a ať si přidáme i nějaké to číslo, každý náš obyvatel sní v průměru 3,2 litru zmrzliny ročně. Z toho plyne, že vlastně já osobně ujídám podíly aspoň 5 dalším lidem.
1: Hit Radio Kontakt.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku. Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
7: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
6: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
7: Moře smyslů v IQ Parku.
6: Moře smyslů jen v IQ Parku.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
9: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
9: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
10: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
1: Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Neděle odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Máme tady takovou zprávu o partnerské důvěře v Česku. Údajně totiž 9 z 10 Čechů má před svým partnerem tajemství. Tak co? Jak pak je to u vás doma? No, prostě si asi nevěříme. Nejčastěji tajíme hesla od sociálních sítí a SMSky. Což já si přiznám, že mě jsou sociální sítě úplně jedno a co se týče SMSek, tak je pravda, že někdy nějaké zprávy pro druhou polovičku, kdyby si to přečetl nebo přečetla, mohou vyznít trošku jinak, než jsou opravdu myšlené, a to víte jenom vy a dotyčná osoba. Kolikrát se vtipem, ať už jenom třeba s kolegou nebo s kamarádem, s kamarádkou, s kýmkoliv zavtipkujete, a ta druhá strana by to mohla pochopit prostě jinak, než je, takže to chápu. Jinak já nevím, já asi tajemství žádný nemám, nevím, nevybavím si teď, možná někde nějaký malinký, asi jo, každý z nás. Ale jak je to u vás, to mě zajímá, to klidně dejte vědět, protože dokonce pětina lidí tají vyšší úspor, každý třetí Čech tají dokonce nevěru. No, možná to třeba trošku se sebou i souvisí. Hesla tajíme, aby se nám nepřišlo na nevěru, a úspory, abychom na ně měli. Ať už je to, jak je to, prostě každý člověk má asi nějaké svoje tajemství, ale dělejte to tak, ať to neubližuje těm druhým, jo?

0: Neděle odpoledne v plném proudu, 12. červenec, toto letí, toto frčí. Náš společný čas se chýlí ke konci, mějte se krásně. Pokud možno, samozřejmě budeme rádi, když s námi zůstanete dál. Mějte se hezky, užívejte si nedělního odpoledne, pokud možno odpočívejte. A zítra pravou nohou do toho nového dne. Byla s vámi Lea a pro dnešní den ahoj.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 13. Hodiny krátké. Zprávy na Veronika Burdík. Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu kohoutkové vody. Úpravny tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2 500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Po návratu z dovolené bychom měli nechat vodu odtéct, dokud nebude zcela studená. Píšou o tom na webu České televize. Česko dnes poslalo do Francie na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. A pojďme do Krkonoš. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece na Sněžku. Spodní úsek lanovky do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. Odpoledne by se situace mohla změnit. Aktuální informace najdou turisté na webu. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva dnes vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z Antukového Roland Garros. Utkání začne v 17 hodin.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dneska převážně velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami, na západě až polojasno. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů. Krásné odpoledne, 13 hodin přesně, s vámi už Kateřina Pechová, no a jdeme si užít to nedělní odpoledne. Další hity před námi, za chvíli Lady Gaga a Bradley Cooper a teď už ale Farben a Fade In.

Zrodila se hvězda, to jsou Lady Gaga a Bradley Cooper v éteru Hit Radio. Krásnou neděli vám všem, prosím vás, ano, Robert Pattinson už řekl, jak to bylo s jeho neúčastí na svatbě Taylor Swift, já vím, že jste na to čekali. Tam totiž byli všichni, jo, klíka od dveří, všichni opravdu, ale on prý musel pracovat. A potom se k tomu zeptal na jednu zásadní otázku, a proč se ptáte, oni tam něco rozdávali zadarmo? Jako za mě je praktický tam nejít, protože tohle je taková svatba, že jako svatební dar byste museli dát do obálky 2 KKčko v Praze, abyste nebyli za trapáka, jo, což je drahý, bych chtěla podotknout. A mimo jiné tam chyběl i třeba Mark Hamill, což je Luke Skywalker ze Star Wars, víme, a ten na Instagram napsal, že tam nebyl ze spousty osobních důvodů a pak taky proto, že ho nepozvali. To máme stejný, já jsem taky měla hodně jiný práce. Další hity před námi, za chvíli Lily Allen, teď Damiano David, The First Time.

0: Lily Allen a Not Fair. Posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože stále hrajeme o fantastické ceny a ano, i tento týden budeme hrát o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením For Camping. Pozor, téma na tento týden, vaření venku. V kempu, na čundrech a tak dál. Já to třeba miluju, protože třeba jídlo z ohně chutná úplně jinak. Jo, ještě když vám tam ten buštomilem spadne, tak ho voklepete jenom od toho popela a je to prostě skvělý. Hrajeme celý týden o poukaz na nákup na For Camping za 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. Svoje historky pište na hitradio.cz. No a k té neděli jeden hodně líný song. The Lazy Song a Bruno Mars, taky Hunter X nebo Michael Andrews už za chvíli.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Yeah.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Mad World a Michael Andrews, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli všem. Prosím vás, asi už jste to taky slyšeli, jo? Tvrdí se, že ženy mají vyšší práh bolesti než muži. Tak pozor, není to pravda, údajně, jo, máme tady novou stránku věci. Ženy totiž prý trápí bolest častěji než muže a může za to kdo jiný než evoluce. Muž totiž nemá cítit bolest, aby pokračoval v boji a lovu. Dneska už to asi tak úplně neplatí, ale jinak jo. A žena má tu bolest cítit, aby z boje a lovu zdrhla. Logicky. A v podstatě má to v podstatě znamenat to, že ženy jsou pro vývoj lidstva prostě důležitější a nesmí se s nimi plýtvat. No jo, dámy, prostě jsme opět naprosto zásadní. A pánové, šup, šup, lovit.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Give me your hand, Samu Haber s námi v éteru Hit Radio. Krásnou neděli, vy, co máte nohy nahoře, pohodičku, užíváte, užívejte, protože v podstatě už za pár hodin je zase pondělí, jo, já vím, jako takhle, když budeme se chovat dostatečně nenápadně, třeba si nás nevšimne, ale obávám se, že prostě dorazí, jo, ale to nevadí, my to zvládneme a hlavně tu neděli si uděláme krásnou. A pokud máte pocit, že už se válíte příliš dlouho, tak třeba taková Jennifer Lopez, ta by vás rozhýbat mohla už za chvilku, k tomu Disturb nebo Alexandra Burke.
2: Benátka, největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit.
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
9: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.

0: je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Jsou dvě odpoledne. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Poslanci budou v příštím týdnu schvalovat návrh na obnovu elektronické evidence tržeb. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Zákonodárci budou jednat pravděpodobně už jen v úterý a ve středu. Potom jim začnou parlamentní prázdniny. Filip Turek z Motoristů osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Řekl to v dnešní debatě na CNN Prima News. Jeho oponentka, exministryně obrany Jana Černochová, naproti tomu vyjádřila podporu současnému prezidentovi Petru Pavlovi. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou. Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 v sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Dneska velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přehánkami, na západě až polojasno, k večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší dnešní teploty 25 až 29. Krásné odpoledne, 2:14, doufám, že máte hezkou neděli. Hlavně klidnou, jo? Nabrat síly. No a k tomu další hity, za chvíli Eva Farná a Miraj. A teď návrat do puberty. Tohle je Avril Lavigne.

Eva Farná a Miraj, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, jedno jablko denně. Jedno jablko denně údajně totiž ženám zlepší milostný život. Dámy, já jsem si to nevymyslela. Takže pánové, do obchodu, jo, koupit jabka. Údajně nám to pomáhá s tím být jako zapálenější, jo, jakože s náruživostí a tak. Takže ano, pánové, místo toho, abyste do nás v barech nalejvali alkohol, tak prostě...

0: Play, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, musím výjimečně jedno osobní. Prosím vás, já jenom bych potřebovala pozdravit svého dědu do jižních Čech, který asi po 30 letech, možná i povíc, si přeladil rádio a poslouchá teďkon nás. Jo. Je to neskutečný, člověk by si řekl, že už se toho nedočká a podívejte se, jo, normálně, říká se, že starýho psa novým kouskům nenaučíš, že jo, nevzdávejte to, jednoho dne se ty věci podaří. Takže já zdravím, dovoleně mávám, no a mávám vám všem, co si dáváte to nedělní odpoledne spolu s námi. Doufám, že nejlepší hity budou vyhovovat. Nico Santos a Fastboy, taky Anastasia nebo Alec Benjamin už za malou chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
8: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zítra rádiem, tohle byl Alec Benjamin. A ano, konečně je to oficiální. Káva prodlužuje život. Opravdu, opravdu potvrdili to, kdo jiný než vědci, jo, rádi potvrzujou nebo vyvrací věci. Tak teď prosím vás potvrdili, že káva je blahodárná záležitost. Opravdu má vliv na délku lidského života, jo. Ideální prý 2 až 3 šálky kávy denně. Já se přiznám, že tohle můžu opravdu potvrdit spolu s vědci, protože já si nedat svoje 2 až 3 šálky denně ještě dopoledne, tak většina mých kolegů je dávno mrtvá. A věřím, že v tom nejsem sama. Jen se přiznejte. Další hity, za chvilku Rehab a teď už do uší DJ Bobo a jeho Everybody.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Rehab, krásné odpoledne všem. Krásnou neděli, i když dneska teda pojďme si říct takovou podmrakovou. Jo, jako je zataženo, nedá se nic dělat, ale i tak aspoň naberete síly, protože tento týden nás opět čekají tropické teploty, jo. Vy všichni, co milujete teplo, dobrá zpráva, vy, co to teplo moc nemusíte, bude to náročný, ale my to zvládneme. A s tímhle soundtrackem to zvládneme určitě. Další hity nachystaný Daša, Alvaro Soler nebo Lucas Graham.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Hit Radio.

0: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 15 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Zítra vypukne celorepubliková akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zapojit se do ní mohou jak jednotlivci, tak také rodiny i skupiny. Připojit se tak mohou do sčítání denních motýlů na své zahradě, v parku, na procházce nebo třeba na louce. Sčítání potrvá do příští neděle. Více na motýlípůlhodinka.cz. Ukrajinský prezident Zelenský avizoval změny ve vládě. Premiérce Svyridenkové poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Některá média si jeho slova vyložila jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat. V Karlových Varech začal úklid kulis filmového festivalu. 9 dnů trvající akce přilákala opět 10 000 návštěvníků i filmových profesionálů. Zátěž zažívali i záchranáři nebo policisté, kteří na pořádek v době festivalu dohlíželi. Celkově ale policie hodnotí letošní ročník jako klidnější ve srovnání s jinými roky.
1: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Dál tak mohou snít o obhajobě zlata. O to je však mohou připravit Angličané, se kterými se v semifinále utkají. Anglie porazila Norsko 2-1 po prodloužení. Semifinálový zápas Francie-Španělsko se odehraje v úterý. Argentina pak vyzve Anglii o den později.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Dneska velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě, taky s deštěm nebo přeháňkami, na západě polojasno, k večeru ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 29, v noci se ochladí na 16 až 12 a bude převažovat jasno až polojasno. Hezké odpoledne, 2 minuty po 15. s vámi Kateřina Pechová a co? Další hity, je to tak. Za chvíli Alan Walker a právě teď Imagine Dragons a Sharks.

0: Volker a Tomin Harket, Féteru Hitrádia a je to tu 15 hodin, 9 minut, čas dát si něco hodně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: V americkém státě Georgia nesmíte přivázat žirafu k pouliční lampě nebo k telefonnímu sloupu. Pokud teď máte spoustu otázek, nejste sami.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Atmo Music a Andělé. Posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. No, protože je neděle, logicky je zítra pondělí. A to znamená, že opět ve snídaní šampionů proběhne rychlá pětka celý týden. Máte možnost, pozor, být krásní. Ano, protože kdy jindy být krásní než v létě. A proto hrajeme o přírodní kosmetiku De Natura. Vyzkoušelo ji už přes 100 000 zákaznic, takže ano, oskoušeno za vás. A každý den soutěže hrajeme o poukaz na 5 000 korun do e-shopu De Natura. Od toho poukazu vás dělí jen 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak držím pěsti, startujeme zase zítra.

0: A už za chvilku do uší třeba Mika nebo Soul Asylum.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš?
2: Trůn pro královnu?
3: Skoro.
2: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí, ale IQ Park ano.
6: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
5: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
6: Moře smyslů v IQ Parku.
5: Moře smyslů jen v IQ Parku.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Happy Ending na Mika, posloucháte Hit Radio. A už to dneska zaznělo, ale tohle si zaslouží opakování. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Byl to neskutečný zápas, vy, co jste sledovali, určitě potvrdíte. Přijel tam za ní její táta a vyprávěl, jaká cesta to byla. Jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě, jak odhazovali sníh z kurtů, aby jenom mohli trénovat. A Linda prý nikdy neřekla, že trénovat nechce. Neuvěřitelná cesta, ještě jednou obrovský respekt všem rodičům, který těm dětem dají fakt úplně všechno. A ty děti ví, že bez těch rodičů by to nešlo. Louis Fonzie a Daddy Yankee právě teď.

0: Tohle show Linkin Park posloucháte Hit Radio. Za chvíli 3:15. Co neděle? Dobrý? Já doufám jenom, že máte pohodu. Jo, že toho dneska moc nemusíte. Protože pojďme si říct, ráno, až budete vstávat, budete si říkat, škoda, že jsem si přes ten víkend víc neodpočinul. No tak právě tomu předejdeme. A vy budete dneska odpočívat úplně neskutečně šíleně, jakože intenzivně. A zítra budete hrozně fresh. Minimálně se o to můžete pokusit. Já k tomu doručím ten nejlepší soundtrack. Justin Timberlake, Passenger nebo Krištof už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 16 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů před odjezdem na dovolenou. Je dobré navodit dojem, že je dům stále obdívaný, třeba automatickým spínačem světel. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Zatímco ty bývají terčem zlodějů celoročně, v létě se více zajímají také o byty. Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu kohoutkové vody. Úpravny tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Po návratu z dovolené bychom měli nechat vodu odtéct, dokud nebude zcela studená. Píšou o tom na webu České televize. Rozsáhlý požár ve Španělsku už neohrožuje nové oblasti, podařilo se jej stabilizovat. Na 1500 evakuovaných osob se tak může vrátit domů. Kvůli požáru na jihu země zemřelo 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. V Praze a Brně zítra započnou pod názvem Charivari filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do konce týdne je budou mimo jiné promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a zítra teplo poměrně slunečno, převažovat bude polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, 12. červenec. Jak se máte? Dobrý? Já doufám, že jo. A náladu vám rozhodně zlepší naše další hity. Teď Macklemore a Ryan Lewis. Jdeme na to. Yeah.

Lady Gaga v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. Na pozor, protože pokud hledáte druhou polovičku, tak údajně si partnera spíš najdete v supermarketu než na Seznamce. Psali to na Instagramu, tak je to určitě pravda, samozřejmě. Protože potkáte toho člověka, jo, bez filtrů, taky většinou nechodíme

vágní, že jo. Ale třeba zas, když se zeptáte naopak, nevíš, který druh cibule je na tohle nejlepší, tak tam by se mohly bourat ledy, jo. Tak držím pěsti, až půjdete do krámu, tak se hlavně rozhlížejte.

0: Kamaráda Be Mine, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, pondělí už se blíží a to znamená, že se blíží taky další týden, kdy máte možnost hrát o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. Tento týden téma vaření venku. Zavzpomínejte, jak je to skvělý pod hvězdnou oblohou pěkně vyndat šus, jo, rozdělat ten oheň. Napište nám svůj příběh na hitradio.cz. No a my budeme hrát o poukaz na nákup na 4Camping v hodnotě 7000 korun. Takže pište, vzpomínejte a už v pátek vyhlásíme vítěze. Za chvilku další hity, čekají nás Simple Plan, čeká nás Taylor Swift nebo Tina a Rytmus.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Taylor Swift, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, dnešní chlapy jsou fakt jak malí, jo. Nejenom, že furt hrajou počítačové hry, dokonce jsou schopní kvůli nim zdrogovat přítelkyni, která jim je zakazuje. Já si nevymýšlím, opravdu, to se teď stalo v Německu, je to úplně bizarní. Jeden chlápek chtěl hrát, jo, a jeho partnerka mu to zakazovala a on jí tak dal do čaje uspávadlo, aby měl klid. Takhle, ten klid měl, dokonce měl klid na celý dva dny, což je strašný, a teď mu hrozí pokuta 14 tisíc. Tady vidíte, jak je čaj nebezpečný, jo? Zlatý víno. Tak dáme opatrně, až vám váš muž nabídne čajík, jo? Alex Warren právě teď.

0: Bombfunk MCs a Freestyle a Féteru Hit Radio. Krásnou neděli, 16 hodin 40 minut. Pohodička, jo, blíží se večer. Naplánujte si úplně takový to, že chvilku fakt zastavíte, jo. Buď s knížkou, anebo jenom v tichu. Víme, že umět nedělat nic nám strašně pomáhá. Tak to schválně dneska vyzkoušejte. Nemusíte být v úplném tichu, jo. Můžete poslouchat nás. Čeká nás totiž třeba Ed Sheeran, Tommy Cash nebo Eva Farná.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
6: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
2: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 17 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Poslanci budou v příštím týdnu schvalovat návrh na obnovu elektronické evidence tržeb. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Zákonodárci budou jednat pravděpodobně už jen v úterý a ve středu. Potom jim začnou parlamentní prázdniny. Česko dnes poslalo do Francie na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník. První odletěl už v pátek. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí. Piloti, technici a hasiči. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. V Americe budou v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura Rexe. Vyvolávací cena je asi 400 milionů korun. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů. Kostra, která dostala jméno Gus, je podle odborníků dobře zachovaná. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva dnes vrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začíná v těchto chvílích.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, zítra převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě jasno, naopak na severovýchodě a severu víc oblačnosti i malá pravděpodobnost, že se objeví přeháňka, na nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. S vámi stále Kateřina Pechová a stále ty nejlepší hity. Jdeme na to? Za chvíli Maroon 5 a teď už Bob Sinclair a jeho Love Generation.

Maroon 5 a Cardi B, posloucháte Hit Radio. Na pozor, protože pokud vyrážíte do světa autem, jo, tak si pořádně prostudujte tamní předpisy. Některý by vás totiž opravdu asi vůbec nenapadly, jo. Oni jsou totiž některý ty zákony dost bizarní. Třeba pokud jedete do Kentucky a jste žena, tak máte povoleno řídit v plavkách. Super, že v létě. Má to ale háček, musíte mít u sebe zbraň na sebeobranu. Dobře. V Austrálii zase klidně můžete močit u silnice, ale musíte být u zadního kola svého auta. Takže pozor, ať vás ani nenapadne to provozovat u předního kola, jo. No a na Aljašce nesmíte řídit auto, pokud máte na střeše připoutaného psa. Prosím vás, u nás to asi v zákoně není, ale nedělejte to, jo. Ani tady u nás. Shakira a Zoo právě teď.

0: prostě nádhera. Aerosmith a Crying v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, chvíli po 17. hodině, doufám, že máte tu neděli hezkou. Jo, že to je prostě fajn, že ten závěr toho víkendu s úsměvem na rtech pěkně a s těmi nejlepšími hity v uších. Za chvilku už třeba mi rájí také Blink 182 nebo Ale Farben, tak buďte s námi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
2: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuji za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
1: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
2: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
1: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To nevím. Pivo?
2: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
1: Hustý.
2: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
1: No, tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
2: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
1: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
2: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
4: Skoro.
3: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Only Goodbye a Ale Farben na Hit Rádiu. Prosím vás, chystáte se na dovču třeba, jo? A zajímá mě, uděláte předtím generální úklid? Protože 75% lidí opravdu před dovolenou uklízí svůj domov. A nejen tak jako zběžně, to je jak víc než vánoční úklid, jo? Všechno prádlo vyprat, vysát, vytřít, uklidit koupelnu, kuchyň, prostě všechno. Protože, a je to logický, když se potom z té dovolené vracíte, tak se chcete vracet do čista, jo? Protože zároveň přitáhnete ty věci. A pak je potřebujete zase uklidit, což trvá dalšího týden až měsíc, že jo? Protože se vám to nechce vybalovat. Takže jo, dává to smysl. Dává to smysl, než někam odjíždíte, tak pořádně uklidit, protože pak máte o půl starostí míň, že jo? No a když neuklidíte, hele, to nevadí. Kdo to uvidí? Nikdo. Joan Osborne právě teď.

0: Tajný tempech právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, pozor, pozor, pondělí se blíží a společně s pondělkem taky snídaně šampionů a rychlá pětka, je to tak. I celý příští týden budeme hrát a konkrétně o přírodní kosmetiku Denatura, jo. Ve hře je prosím vás každý den poukaz na 5 000 korun do jejich e-shopu. Nenechte si to ujít, abyste i v létě byli krásní. Rychlá pětka zase zítra. A do 18. hodiny ještě třeba David Guetta, Dermot Kennedy nebo Avicii.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Léto má svůj zvuk.
3: Cinknutí ledu.
2: Smích přátel.
3: Hudbu, kterou máš rád.
2: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
3: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
2: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
3: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
2: Svianela, česká tradiční limonáda.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena naposled, co si přej. Jeden veselý.

0: je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Filip Turek z Motoristů osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Řekl to v dnešní debatě na CNN Prima News. Jeho oponentka, exministrině obrany Jana Černochová, naproti tomu vyjádřila podporu současnému prezidentovi Petru Pavlovi. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. Zítra odstartuje celorepubliková akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zapojit se do ní mohou jak jednotlivci, tak také rodiny i skupiny. Připojit se tak mohou do sčítání denních motýlů na své zahradě, v parku na procházce nebo třeba na louce. Sčítání potrvá do příští neděle. Více na motýlípůlhodinka.cz. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku odvrátili 4 mečbolie a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. A celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. A dáme si i počasí. Zítra bude převažovat polojasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností, ale přece se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty budou atakovat 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude kolem 24.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
3: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
5: Hit Radio.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio. I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz
3: Již 30 let.
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Nedřív než nálada v pondělí ráno. CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.